Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu pátek 26. června a startují další zprávy. Od pondělí 29. června ovlivní uzavírka Depřské ulice v Kosmonosech provoz městské hromadné dopravy. Uzavřeny budou zastávky Kosmonosy u zámku a Kosmonosy pod Oborou. Na lince 71 navíc také zastávka Kosmonosy Transcentrum. Cestující by měli počítat se změnami tras autobusů. Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkama tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. O výsledcích kontroly informoval Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
3: Ve podstatě jsme šli od jedné krabice k druhé, v každé krabici se nacházely různá léčiva, které jsme kde mysleli nějakým způsobem ušetřit. Díky tomu, že tam je s náma Ferbové ze SUPu, tak jsme mohli rychle spolupracovat, rychleji vyhodnocovat a všechno to, co bylo zákazem a omezením a to, co odmečili, že není správně, jsme jim pomohli počítat, provést nějakou základní fotodokumentaci, rozstřídit to a následně by zajistit podvoz.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 31-letý bek v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. Zprávy jsou za námi. Krásný horký pátek.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.sport.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další páteční zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Městské koupaliště na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi je už v plném provozu. Po dokončení oprav je otevřen celý areál, včetně velkého bazénu a všech vodních atrakcí. Letní bazén na severním sídlišti se na zahájení sezóny teprve připravuje a veřejnosti se otevře se začátkem letních prázdnin. Jablonec nad Nisou zrušil tender na zajištění autobusové dopravy ve městě a okolí od února 2028. Podmínky zadání radnice upraví a soutěž vypíše znovu, hovoří primátor Jablonce Miloš Vele.
3: Jsme původní vypsaný tender zrušili, protože se tam našla, řeknu, jakási chyba, že uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem my bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a tím by se celý ten dopravní systém prodražil, takže toto jsme upřesnili v zadávací dokumentaci, takže já věřím, že tak do 30-40 dnů obdržíme nové nabídky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník David Kemp se v NHL stěhuje z Washingtonu do Buffalo. Capitals ho vyměnili za Alexe Ducha a volbu ve třetím kole draftu. Hezký pátek s datem 26. června. Zprávy jsou za námi.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

Máme už 26. června, hezký páteční den. Začal dopolední rozjezd, od mikrofonu vás zdraví Roman, budeme spolu do 12. hodiny. Svátek dnes slaví Adriány a my, holky, přejeme všechno nejlepší. Dnes máme také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. Nás mučí vedro, takže dnes je to den vlastně úplně všech. Ano, vedro je a bude ještě větší, k tomu se ale dostaneme. V dopoledním rozjezdu probereme také fotbal, řeč rozhodně bude také o kulturních akcích, tak buďte s námi a užívejte si pátek. Radio MB.

ledový tropický den. Ano, je to tak, česká fotbalová reprezentace se nám zhroutila. Na mistrovství světa předváděla velmi špatné výkony, uhrála pouze jeden bod a ve světě se mluví o ostudě. Včera dokonce i hvězdný útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru a myslím, že jen potvrdil, že v týmu je prostě něco hodně špatně. Za mě to chce nového kouče, klidně mladšího, něco jako je Martin Hyský, Luboš Kozel a tak dále. Prostě někdo, kdo dá šanci mladým, rychlým a kreativním hráčům. Takovým, kteří ještě mohou chytit vlak, který nám už hodně ujel. No a není vyloučené, že Šika po vyřazení ze světového šampionátu budou následovat další hráči. Uvidíme, jak to bude, ale myslím, že se shodneme na tom, že obměna je prostě potřeba. Radio MB. Radio MB.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam!
0: Nechoď tam!
1: Nechoď tam! Nechoď tam!

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Do uší si dáváte dopolední rozjezd, horko je pořádné a tak se není vůbec čemu divit, že na celém území středočeského kraje nám platí období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Vyhlásila ho hejtmanka Petra Pecková, a to vzhledem k současným klimatickým podmínkám a požadavku hasičského záchranného sboru středočeského kraje. Období je platné do pondělní půlnoci, takže se nesmí používat zábavní pyrotechnika, vypouštět lampiony štěstí. Také je zákaz vjezdu motorových vozidel na polní cesty nebo lesní cesty. Zakazuje se i rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, ale třeba taky jízda parní lokomotivy. Je to jasný, je a bude vedro, na počasí se podíváme za malou chvíli, jsme Radio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty čekejme mezi 33 a 37 stupni Celsia. Teploty pořádně vysoké, ale počkejte, až vám v příští hodině řeknu, kolik má být v sobotu a hlavně v neděli. To tu totiž ještě nebylo.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the Dawn.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Krásný letní den, nabízím aktuální zprávy. Během letních prázdnin se mění otevírací doba infocentra dopravního podniku Mladá Boleslav u autobusového stanoviště. Od 29. června do 28. srpna bude infocentrum otevřeno v pracovních dnech vždy od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se pravděpodobně zpřísní. Tady je ministr vnitra Lubomír Metnar.
4: Chci vás ujistit, že cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla, ale zajistit, aby stát dokázal účinně reagovat na jejich zneužívání, lépe chránit své bezpečnostní zájmy a efektivněji vymáhat platné právo.
1: Sportovní servis.
3: Petr Bříza se bude ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post. Zprávy jsou za námi, teď vám nabízíme muziku.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i dusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: a Donor. Areál bude otevřen v 17.30. Pokud chcete dva volňásky, tak se dovolejte k nám do studia jako první právě teď. Telefon 608 125 300 a večer zapaříte.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Všechno i touha se pomalu ztrácí. Máš malej plat.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Hezké dopoledne, ano, teplotní rekordy nám ve světě padají a padají také u nás, včera, dnes a o víkendu zcela určitě. V neděli, jak už jistě víte, má být až 40 stupňů, takže velká část Česka je zbarvena do ruda, včetně Mladoboleslavska. Pozor na příznaky přehřátí, pokud se objeví silná bolest hlavy, závratě, zmatenost, nevolnost nebo zvracení, horká, suchá kůže, vysoká tělesná teplota, tak může jít o úpal. Dotyčného je potřeba okamžitě přesunout do chladu, ochlazovat ho a v případě poruchy vědomí nebo zhoršování stavu volat linku 155. Doufám, že to nehrozí, doufám, že to všichni ve zdraví přežijeme.
0: Radio MB.

co zachytí niterný pocity celou tu změť. Chci, abys věděla, že mě to trápí každý ten večer, když nemůžu spát. Myslím pak na chvíle, co těžko vrátím. Hlava mi blázní a já doufám snad, že jednou pochopíš, jak moc mě mrzí. Každá ta minuta, kdy hledáš slova, každá ta vteřina, kdy tě to drtí, kdy tečou slzy, co snažíš se schovat. Opravdu vnímám, jak rány, co nesou. Otázka

se nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často

0: Hezké dopoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Tohle je dobrá zpráva, dnes klidně natankujte, protože benzín i nafta nám oproti včerejšku zlevnili. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, zlevnila o dalších 9 haléřů na 36 korun 22 haléřů za litr. Benzín zlevnil o 12 haléřů na 40 korun a 42 haléřů. Tahle regulace cen pohonných hmot pokračuje do konce června. O zrušení opatření nebo jeho prodloužení i do července by měla vláda rozhodnout do konce tohoto měsíce. Zpět k muzice a za chvilku počasí.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: horní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes očekávejme jasno až skoro jasno a teploty vysoké 33 až 37 stupňů. Zítra až 39 a v neděli i 40. A to tu ještě nebylo.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Ladíte Rádio MB, přejeme vám krásné dopoledne. Teď je tu taky jedna informace o valečovském létě, to samozřejmě dnes vypukne a vypukne už za nějakých 9 hodin a něco, ale pozor, tentokrát nevystoupí Markýz John, bohužel, ale každopádně další kapely budou a vy si valečovské léto dnes užijete. Bude Alžběta, Forest Jump a taky Donor, tak užívejte dnešní den a taky dnešní večer pod hradem Valečov.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Je tu pátek 26. června a startují další zprávy. Od pondělí 29. června ovlivní uzavírka Depřské ulice v Kosmonosech provoz městské hromadné dopravy. Uzavřeny budou zastávky Kosmonosy u Zámku a Kosmonosy pod Oborou. Na lince 71 navíc také zastávka Kosmonosy Transcentrum. Cestující by měli počítat se změnami tras autobusů. Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkama tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. O výsledcích kontroly informoval Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
4: Ve svým podstatě jsme šli od jedné krabice k druhé, v každé krabici se nacházely různá léčiva, kdy jsme krabice nějakým způsobem prošli, protože díky tomu, že tam je s náma farbové zesupu, tak jsme mohli rychle spolupracovat, rychle vyhodnocovat a všechno to, co bylo zákazem a omezením a to, co jsme čili, že není správně, jsme jim pomohli. Počítat, provést nějakou základní fotodokumentaci, rozstřídit to a následně i zajistit odvoz.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 31-letý back v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. Zprávy jsou za námi. Krásný horký pátek.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezké dopoledne, končí nám školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty jim začnou letní prázdniny, to se někdo má. Své závěrečné vysvědčení si převezme asi také 119 900 prvňáčků. No a do lavic se školáci znovu vrátí až v úterý 1. září. Tak si užijte zasloužené dlouhé volno. Někde už ho mají třeba pár dnů, protože vysvědčení se z nejrůznějších důvodů rozdávalo i dříve, tak my doufáme, že to všude dobře dopadlo. Nějaká zmrzlina, dortíček za odměnu dneska, užijte si svůj den.
1: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Dopoledne snad vám pomohla třeba i fotka na našem Facebooku, tam jsme přidali něco, co by prostě při pohledu na ní mohlo alespoň trošku v těchto dnech pomoci. Je to fotka z 10. ledna, kdy mladou Boleslav pořádně zasypal sníh. Takže když si to vlastně tak nějak spočítáme, tak teplotní rozdíl oproti tomu 10. lednu asi tak 42 stupňů. No, horká vlna ze Sahary nastoupila do Česka, dávejte na sebe velký pozor.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ona je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes očekávejme jasno až skoro jasno a teploty vysoké 33 až 37 stupňů. Zítra až 39 a v neděli i 40. A to tu ještě nebylo.
2: Rádio MB.

0: Bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další páteční zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Městské koupaliště na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi je už v plném provozu. Po dokončení oprav je otevřen celý areál, včetně velkého bazénu a všech vodních atrakcí. Letní bazén na severním sídlišti se na zahájení sezóny teprve připravuje a veřejnosti se otevře se začátkem letních prázdnin. Jablonec nad Nisou zrušil tender na zajištění autobusové dopravy ve městě a okolí od února 2028. Podmínky zadání radnice upraví a soutěž vypíše znovu. Hovoří primátor Jablonce Miloš Vele.
3: Jsme původní vypsaný tender zrušili, protože se tam našla, řeknu, jakási chyba, že uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem my bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a tím by se celý ten dopravní systém prodražil. Takže toto jsme upřesnili v zadávací dokumentaci, takže já věřím, že tak do 30-40 dnů obdržíme nové nabídky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník David Kempf se v NHL stěhuje z Washingtonu do Buffalo. Capitals ho vyměnili za Alexe Ducha a volbu ve třetím kole draftu. Hezký pátek s datem 26. června. Zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Hey! This is...

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
1: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Krásný letní den, nabízím aktuální zprávy. Během letních prázdnin se mění otevírací doba infocentra dopravního podniku Mladá Boleslav u autobusového stanoviště. Od 29. června do 28. srpna bude infocentrum otevřeno v pracovních dnech vždy od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se pravděpodobně zpřísní. Tady je ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Chci vás ujistit, že cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla, ale zajistit, aby stát dokázal účinně reagovat na jejich zneužívání, lépe chránit své bezpečnostní zájmy a efektivněji vymáhat platné právo.
0: Sportovní servis.
2: Petr Bříza se bude ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post. Zprávy jsou za námi, teď vám nabízíme muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavy.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
2: Teploty na Mladoboleslavsku aktuálně kolem 34 stupňů Celsia. O víkendu bude velké vedro, dejte na sebe pozor. Zítra až 38, v neděli 40 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými a extrémně vysokými teplotami platí až do neděle. Nenechávejte děti ani zvířata v zaparkovaných autech a věnujte zvýšenou pozornost malým dětem, starším a také nemocným. Bude to vážně náročné. Nezapomínejte ani na to, že v celém kraji platí období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Vítěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod. Vodní program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: a neřeš.
1: Svět je zlej. Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Tančím, abych žil. Na pódiu se dále představí Alchymie.
2: Jsme jako černý střínky.
1: A Jakub Děkan.
3: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
1: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu pátek 26. června a startují další zprávy. Od pondělí 29. června ovlivní uzavírka Depřské ulice v Kosmonosech provoz městské hromadné dopravy. Uzavřeny budou zastávky Kosmonosy u zámku a Kosmonosy pod Oborou. Na lince 71 navíc také zastávka Kosmonosy Transcentrum. Cestující by měli počítat se změnami tras autobusů. Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkama tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. O výsledcích kontroly informoval Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
3: Ve podstatě jsme šli od jedné krabice k druhé, v každé krabici se nacházely různá léčiva, které jsme se nějakým způsobem prošli, protože díky tomu, že tam je s náma farbové zesupu, tak jsme mohli rychle spolupracovat, rychlež vyhodnocovat a všechno to, co bylo zákazem a omezením a to, co jsme čili, že není správně, jsme jim pomohli. Počítat, provést nějakou základní fotodokumentaci, rozstřídit to a následně i zajistit podvoz.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 31-letý bek v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. Zprávy jsou za námi. Krásný horký pátek.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Další horký den, další horké odpoledne, no a my vás ještě k tomu nažavíme další muzikou. Krátce po 14. hodině už se hlásím od mikrofonu Rádia MB, moje jméno je Luky, no a název našeho pořadu, který tu s námi bude v následujících 2 hodinách, je samozřejmě odpolední úlet. Na start jsme si zvolili Passion Fruit, Madonu, no a dál už budou pokračovat Support Lesbians, Sonic Dream Kolektiv, Minelli a spousta dalších. Tak já doufám, že vy už jste zahájili víkend, že už třeba i rozpalujete grill, protože jak jsme si tady včera říkali, kdo jste s námi byli, tak pánové, pokud grillujete, pokud stojíte u grillu, tak jste atraktivnější údajně, tedy podle výzkumu. Takže hoďte něco na grill, no a třeba to přinese i nějakou tu letní lásku. Každopádně my se do toho jdeme pustit, vy doufám, že máte pohodu, že už jste zahájili víkend a že jste někde pěkně v chládku, anebo v ideálním případě u vody. Teď už Support Lesbians in the Club.
1: Radio MB.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Dnešní den je významný tím třeba, že venku je asi 600 stupňů, ale především tím, že dnes už tu máme pátek, před námi horký víkend a já předpokládám, že vy všichni už si ho v tuhletu chvíli užíváte. Zítra se neuslyšíme, ale právě zítra tu máme pár tematických významných dnů, tedy Světový den rybářství, takže to může být třeba nápad, kam o víkendu vyrazit, někam pěkně k vodě v tomhle vedru, ale zítra tu máme taky den slunečních brýlí, ty se nám samozřejmě bez pochyby budou hodit, ale zajímavost je, že původně sluneční brýle nebyly vynalezeny kvůli ochraně proti slunci, ale naopak paradoxně proti ochraně odrazu světla od bílého sněhu, který vadil eskimákům. Úplně první takzvaný sluneční brýle neměly žádný sklíčko, měly jen takový úzký otvor na každém oku, aby se k vašemu zraku nedostávalo tolik světla. No to, čemu dneska říkáme sluneční brýle, také to vynalezli v Číně někdy ve 12. století, ale pozor, ani tehdy se nepoužívaly primárně k ochraně proti slunci, ale brýle vyrobené ze zbarvených průsvitných desíček křemence zvaného záhněda se nosily v interiérech. Prý si jimi zakrývali oči soudcové, kterým záleželo na tom, aby z žádného jejich pohledu nikdo v soudní síti nedokázal vyčíst, jaký rozsudek vynesou. Každopádně, jak se používají dnes, to už nemusíme nikomu vysvětlovat a myslím, že o víkendu se rozhodně budou hodit. Teď už ale páteční odpoledne, dál rozjíždíme muziku a s vámi už dál Sonic Dream Collective, Oh Baby All.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Dope.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Hathaway, I miss you, tak pokud jsem vám chyběl, už jsem tady. No a kamarádi, dneska spoustě pyšným rodičům jejich ratolesti ze školy přinesou vysvědčení, takže já předpokládám, že všichni budete hrdí. No a jestli se sem tam nějaký ten předmět nevyvedl, příští školní rok to určitě bude lepší. Každopádně ale přátelé, pokud vaše dítko přinese samé jednušky, určitě byste neměli jejich vysvědčení vystavovat na Facebooku. Právě předtím dnes varuje policie, protože právě spousta hrdých rodičů vysvědčení své ratolesti vystaví na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích. No a právě na vysvědčení je spousta osobních údajů, který opravdu nechcete dávat do světa. Třeba jako datum narození, bydliště, jména a podpisy pedagogů, no a další informace, které můžou být zneužitelné. Takže klidně sdílejte známky a pochvaly, ale zbytek raději zakryjte. No a co vy? Jaký jste domů nosili vysvědčení? Klidně se pochlubte. Já se přiznám, že u mě to nebylo nic moc, ale dost za vinu to dávám tomu, že na základní školu jsem chodil s mým kolegou a kamarádem Romanem do třídy. No a taky vám asi jasný, jaký prospěch jsme mohli mít. Takže tolik malý varování a právě teď už za odměnu všem šikovným dětem k vysvědčení posílám muziku. Bude to Koruna, Try Me Out.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další páteční zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Městské koupaliště na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi je už v plném provozu. Po dokončení oprav je otevřen celý areál, včetně velkého bazénu a všech vodních atrakcí. Letní bazén na severním sídlišti se na zahájení sezóny teprve připravuje a veřejnosti se otevře se začátkem letních prázdnin. Jablonec nad Nisou zrušil tender na zajištění autobusové dopravy ve městě a okolí od února 2028. Podmínky zadání radnice upraví a soutěž vypíše znovu. Hovoří primátor Jablonce Miloš Vele.
3: Jsme původní vypsaný tender zrušili, protože se tam našla, řeknu, jakási chyba, že uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem my bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a tím by se celý ten dopravní systém prodražil. Takže toto jsme upřesnili v zadávací dokumentaci, takže já věřím, že tak do 30-40 dnů obdržíme nové nabídky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník David Kemp se v NHL stěhuje z Washingtonu do Buffalo. Capitals ho vyměnili za Alexe Ducha a volbu ve třetím kole draftu. Hezký pátek s datem 26. června. Zprávy jsou za námi.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Pamatujete, jak jsme si před pár měsíci přáli teplo, abychom mohli konečně vyrazit ven, sednout si u pivka na zahrádce, něco si ugrilovat, prostě jsme se těšili na teplíčko a nemohli jsme se dočkat. No, ruku na srdce, nenafackovali byste si právě teď. Tyhle ty vedra prostě nedávám, no a zítra v neděli má být ještě hůř. Teploty mají nad Mladou Boleslavi stoupnout až zhruba k 38 stupňům a to mi přijde už hodně přehnaný, ale to už jsem několikrát říkal. Každopádně pozor na to, protože právě díky vedrům platí i ve středočeském kraji zákaz rozdělávání ohňů poblíž porostů, no a taky se nesmí používat pyrotechnika. Ale mám pro vás naopak jednu dobrou zprávu. Už pouze 181 dní nám zbývá do Vánoc, takže ano, teď držkujeme na vedra, ale už za pár měsíců na něj budeme zase jenom vzpomínat a držkovat na zimu. Hold, tak to je. No a co vy? Těšíte se na Vánoce? 181 dní a už tu bude zase ten krásnej sváteční blázinec. Ale nebudeme předbíhat, my se jdeme podívat na trochu bližší budoucnost a to tu hudební tady u nás na Rádiu MB. Mel C, Ace of Base, Verona nebo Boyzone jsou v našem playlistu Horkého pátku. Tak si to pojďme před víkendem trošku ještě užít.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Určitě.

děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Devil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Radio MB.

0: Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Verona, no a tenhle ten hit, tak ten funguje prostě vždycky a všude. Tak doufám, že i vás rozhýbal, že jste si společně s náma zanotovali. Přátelé, jak už jste si určitě všimli, tak pár dnů už nás svírají obrovský vedra. O víkendu bude ještě o pár stupínků víc. No a dokonce právě kvůli očekávanému vedru někteří pořadatelé ruší svoje akce. Počasí si holt člověk nevybere a když se akce nezruší kvůli bouřkám, tak pro změnu třeba kvůli vedrům. To je takovej malej paradox, ale každopádně akce, na které my se těšíme, tak ty se neruší. Už dnes večer totiž můžete vyrazit na Valečov, kde na vás čekají kapely Alžběta, Forest Jump, Donor a taky Marquise John. Tady všechno platí, tady se jede podle plánu. No a ani zítřejší dětský Koupák Fest se neruší. Proč by taky, když je to na Koupáku? Každopádně zítra můžete právě na Mladoboleslavské koupaliště dorazit nejenom za koupačkou, ale taky si s dětmi užít příjemné odpoledne. Krejčík Honza, modelování z balonku, taky show pro děti od skupiny Mouchy. Hudební skupina je na malinách a spousta další zábavy pro ty nejmenší. Takže dneska Valečov pro dospěláky, no a zítra vyražte s těma svýma školákama, třeba za odměnu, za vysvědčení, a nebo za trest, to už nechám na vás. Teď vám ale rozhodně za odměnu, za to, že jste s námi, pošlu další muziku. Boyzone, Offenbach nebo The Silver Spoons, taková je předpověď našeho playlistu. Buďte s námi, jsme Rádio MB a užívejte pátek.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB.

0: Mám radost, že jste tu byli se mnou, mám radost, že pro poslech jste si vybrali právě Rádio MB, no že jsme se společně tady s odpoledním úletem naladili na víkend. Já doufám, že plány máte, že budete ideálně odpočívat, protože vylejzat na tohleto sluníčko, to se rovná sebevraždě, tedy alespoň pro mě, ale pokud jste o něco odolnější, tak si to rozhodně užijete. Takže ať už se chystáte na chalupu, na grilovačku, na pivko, nebo na koupačku. Užijte si to, buďte na sebe opatrní, dodržujte pitnej režim, nevystavujte vysvědčení vašich dětí, grilujte, abyste byli sexy, no a prostě užívejte, jak umíte. Když u toho zůstanete s Rádiem MB, budeme samozřejmě rádi. Já už se s vámi, kamarádi, loučím, moje jméno je Luky, no a já se na vás těším zase v pondělí se 14. hodinou. No tak to přežijte, nerozpuste se a snad se slyšíme v pondělí. Ahoj!
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Krásný letní den, nabízím aktuální zprávy. Během letních prázdnin se mění otevírací doba infocentra dopravního podniku Mladá Boleslav u autobusového stanoviště. Od 29. června do 28. srpna bude infocentrum otevřeno v pracovních dnech vždy od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se pravděpodobně zpřísní. Tady je ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Chci vás ujistit, že cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla, ale zajistit, aby stát dokázal účinně reagovat na jejich zneužívání, lépe chránit své bezpečnostní zájmy a efektivněji vymáhat platné právo.
0: Sportovní servis.
2: Petr Bříza se bude ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post. Zprávy jsou za námi, teď vám nabízíme muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Celkem nepříjemná zpráva, i když je to za hranicemi, ačkoliv víme, jak to s koncernem je, no prostě německý automobilový gigant Volkswagen chystá podle médií masivní restrukturalizaci. Koncern má v příštích letech zrušit až 100 000 pracovních míst po celém světě a uzavřít 4 výrobní závody v Německu. Odboráři mluví o brutálních škrtech, které mohou tvrdě zasáhnout i výrobu elektromobilů. Tak si budeme vážit práce, kterou máme, budeme si vážit toho, že Škodovce se aktuálně celkem hodně daří, že bonusy jsou stále ještě pořádně vysoké a prostě toho, že máme práci. Pokud ale zrovna dnes pracujete někde na hale a nemusí to být zrovna ve Škodovce, no prostě chápu, že to je dnes hodně náročné. Počasí tropické, teploty na Mladoboleslavsku aktuálně kolem 34 stupňů Celsia. Tak snad to zvládáte. My vám budeme nadále hrát skvělou muziku, ale tancovat u toho dnes, přátelé, nemusíte. Dnes vám to odpustíme. Je vážně vedro. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: www.tečka.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Boy.

Bezva tropické odpoledne. Posloucháte Rádio MB. My se teď podíváme na web Rádia MB, abychom věděli, co je nového. No, tahle zpráva pobouřila celou Mladou Boleslav, protože se objevilo jedno takové video youtubera, které prověřuje policie. Je to o tom, že 59-letý učitel na 7. základní škole v Mladé Boleslavi vedl komunikaci s osobou, o níž se domníval, že je 13-letou dívkou. Takhle, pokud to věděl, není o čem, měl by pikat, ale všichni víme, že dnes ty 13-leté holky občas byste je prostě typli na 18 nebo 22 let. Každopádně případ prověřuje policie, já se do toho pouštět nebudu. Jak ale zareagovala právě škola a samotné město Mladá Boleslav, to si můžete přečíst na našem webu. No a můžete si přečíst také o tom, že mladoboleslavské basketbalistky byly úspěšné na olympiádě dětí a vybojovali stříbro. Gratulujeme, holky. Na našem webu je také info o tom, že platí období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. A kdyby se vám zrovna čirou náhodou nelíbila nějaká ta muzika, kterou pro vás budeme mít, kdyby jsme se vám netrefili do vkusu, tak můžete zavítat do archívu a tam si poslechnout nějaký starší rozhovor. V tomto týdnu byl u nás pěvecký sbor základní školy Březno a měli jsme tu také režiséra Tomáše Magnuska nedávno. A nebo třeba Marka Džuvarovského, ředitele dopravního podniku Mladá Boleslav. Žijeme naším regionem, hrajeme vám tu nejlepší muziku. Jsme vaše Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

Vrata od Chlíva. O víkendu to teda rozhodně bude stát za to. Budeme si připadat jako v troubě. Zítra 38, v neděli i 40 stupňů a to tady ještě nebylo. S největší pravděpodobností budeme o víkendu zase přepisovat historické rekordy. A jestli z tohoto vedra dorazí nějaké ty silné bouřky, jakože by měly, tak jsem na ně vážně zvědavej. Tam bych si snad i přál, aby to Mladoboleslavskou tentokrát netrefilo, protože to by mohly být vážně velké prdy. No uvidíme. S bráchou a zároveň s kolegou Davidem máme na sobotu jasný plán, sejdeme se u mě u bazénu, co jiného byste v tomhle chtěli dělat, že jo? Takže i vám přeju krásný víkend, právě David s vámi bude už za malou chvíli, po 17. hodině rozhodně další skvělé devadesátky i další muzika pro lepší náladu. Já vám přeju, ať to prostě dáte, to přeju nám všem. O víkendu se na vás budu těšit, mějte se krásně. Radio MB. Radio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je tu pátek 26. června a startují další zprávy. Od pondělí 29. června ovlivní uzavírka Depřské ulice v Kosmonosech provoz městské hromadné dopravy. Uzavřeny budou zastávky Kosmonosy u zámku a Kosmonosy pod Oborou. Na lince 71 navíc také zastávka Kosmonosy Transcentrum. Cestující by měli počítat se změnami tras autobusů. Silníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkama tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. O výsledcích kontroly informoval Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
3: Ve svým podstatě jsme šli od jedné krabice k druhé, v každé krabici se nacházely různé léčiva, které jsme k nám se nějakým způsobem prostředožit. Díky tomu, že tam je s náma Filipové ze SÚPu, tak jsme mohli rychlež spolupracovat, rychlež vyhodnocovat a všechno to, co bylo zákazem a omezením a to, co odmečili, že není správně, jsme jim pomohli počítat, provést nějakou základní fotodokumentaci, rozstřídívko a následně i zajistit podvoz.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 31-letý bek v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. Zprávy jsou za námi. Krásný horký pátek.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Po 17. hodině krásný páteční podvečer z Rádia MB. Dneska má svátek Adriana, takže pokud nějakou znáte, určitě jí pošlete přání. Pátek je na oslavy stejně ten nejlepší den. No a dnešní datum má ještě jednu zajímavost. Připadá na něj Mezinárodní den boje proti zneužívání drog, který vyhlásila OSN. Je to připomínka, že některá témata si zaslouží naši pozornost i mimo titulní stránky. My si ale dnešní podvečer uděláme hlavně pohodový. Čeká nás letní večer, spousta muziky, devadesátek a možná třeba přemýšlíte, že zapálíte grill, vyrazíte na zahrádku nebo si prostě jen užijete začínající víkend. Tak ať už máte plány jakýkoliv, díky, že jste u toho s námi, od mikrofonu vás zdraví David a my jedeme dál na Rádiu MB.
1: Špatný signál, my jsme všude. Rádio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Devil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Pěkný den s Rádiem MB vám přeji, je pátek 26. No a smutnou zprávu mám pro iPhonisty. Ty si budou muset čáhnout hlouběji do kapsy. Kvůli prudkému zdražení paměťových čipů a úložišť, tak společnost Apple oznámila, že začíná zvyšovat ceny svých zařízení. Zatím zdražili MacBooky a iPady. Podle analytiků se ale stejný scénář nevyhne ani novým iPhoneům. No, tak to nejsou dobrý zprávy, zvlášť pro nás, který iPhone měníme každý rok. Takže bych to letos nevyměnil. No uvidíme. Každopádně teď vám posílám další muziku od Rádia MB.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Ať už se chystáte kamkoliv o tomto víkendu, vězte, že ten víkend bude opravdu spalující, ale fakt jako hodně. Dneska samozřejmě můžete vyrazit pod hrad Valečov, Alžběta, Forest Jam a taky Donner, bohužel Markýz John dnes pod hradem Valečov nevystoupí. Bohužel tam je hospitalizace v té kapele, zdravotní problémy, takže to se dá pochopit. Vyražte ale určitě pod hrad Valečov. Já myslím, že tyhle tři kapely, který jsem jmenoval, vás zaručeně dostanou do varu. Teď se loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit v pondělí v 9 dopoledne.
1: Rádio MB, zapni a neřeš. Been married.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další páteční zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. Městské koupaliště na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi je už v plném provozu. Po dokončení oprav je otevřen celý areál, včetně velkého bazénu a všech vodních atrakcí. Letní bazén na severním sídlišti se na zahájení sezóny teprve připravuje a veřejnosti se otevře se začátkem letních prázdnin. Jablonec nad Nisou zrušil tender na zajištění autobusové dopravy ve městě a okolí od února 2028. Podmínky zadání radnice upraví a soutěž vypíše znovu. Hovoří primátor Jablonce Miloš Vele.
3: Jsme původní vypsaný tender zrušili, protože se tam našla, řeknu, jakási chyba, že uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem my bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a tím by se celý ten dopravní systém prodražil. Takže toto jsme upřesnili v zadávací dokumentaci, takže já věřím, že tak do 30-40 dnů obdržíme nové nabídky.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník David Kemp se v NHL stěhuje z Washingtonu do Buffalo. Capitals ho vyměnili za Alexe Ducha a volbu ve třetím kole draftu. Hezký pátek s datem 26. června. Zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: i signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: is the price, freedom is the cost.
1: Svět je zlej!
2: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.
3: Tančím, abych žil.
2: Na pódiu se dále představí Alchymie.
4: Jsme jako černý střínky.
2: A Jakub Děkan.
5: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
2: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Kde končí signál,
7: my

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Díky moc!
1: Bylo 19 hodin. Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Hlejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace

se letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: My hrajeme,
0: ty posloucháš. Jsme tým.
2: For just one day.